Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: nakoupíte v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum'n'bassu.

3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz. Dance Radio.

The Chainsmokers, 5 Seconds of Summer, Who Do You Love, právě teď Féteru na 89 a 102,9 FM. Dámy a pánové, krásné ráno, máme tady čtvrtek, startuje nám čtvrteční ranní fresh s Andy Roadem, no a já už se těším, co jsme si pro vás připravili v následujících 120 minutách, protože bude muzika, bude pecka za peckou, máte se rozhodně na co těšit, čeká nás třeba Nicky Romero a John Christian Iconic. Dále tady mám pro vás novinku, kterou jsem ani já sám nečekal v našem éteru, Axwell, Whatever Turns On You.

Tak já doufám, že následujících 120 minut si pořádně užijeme. Ještě jednou krásné ráno. Teď 7 hodin, 1,5 minuty k tomu. My jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio. Dostupnost hypoték se na počátku léta opět zhoršila. Průměrná nabídková sazba úvěru na bydlení u tuzemských bank činila v prvních červencových dnech 5,32%. Ukazují to data Swiss Life Hypo Indexu. Policisté dostanou finanční injekci více než 500 000 000 Kč na svůj výzbroj, výstroj, pořízení techniky, ale i na platy, odměny i peníze za zvýšené pohotovosti a přesčasy příslušníků v rámci bezpečnostních opatření proti terorismu. Překvapivý případ řeší policisté v Orlové na Karvinsku. 19-letá dívka se tam rozhodla, že zkusí získat řidičský průkaz bez absolvování autoškoly, jenže narazila na falešného pracovníka autoškoly, takže nyní nemá ani řidičák, ale ani poplatek ve výši 47 tisíc korun, který podvodníkovi zaplatila. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Krásné dobré ráno, tady je jeden z rádia 89 a 102,9 FM. Právě teď nám dohrává Schiller Ruch, jedna taková z pohodovějších věcí, kterou tady v éteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM máme. Dneska máme mimo jiné čtvrtek 9. července, svátek nám slaví Drahoslava, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a my se teďkon pobavíme o tom, co nás čeká převážně za hudbu, protože už za pár okamžiků tady budeme mít novinku v našem éteru. Je to jeden ze členů švédské House Mafie, je to jeden z těch mých, dalo by se říct, největších oblíbenců ze Swedishu, Axwell, Whatever Turns You On, právě teď, nebo respektive za chvíli u nás na Dance Radio, jako novinka v našem éteru. Já už jsem to slyšel mimo éter, vy to teď uslyšíte, myslím si, že z našeho éteru úplně poprvé, takže se dejte, pokud jste na místě, který vám dovoluje si dát volume trošku doprava, tak to určitě udělejte a pokud jste v autě, tak si to opravdu vychodně, protože ta pecka rozhodně stojí za to. Ostatně jako všechny věci, které podle mě Axel udělal. Dále nabídneme Culture Shock, Calvin Harris a nebo taky Merken Cremont.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A výváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: 7 hodin a 34 minut k tomu, to je čtvrteční Dance Radio, čtvrteční a ranní Fresh. Mrkem Kremont a Like This právě teďkon v našem éteru, jak jsem říkal, krátce po 7:30. No a vzhledem k tomu, že řada z vás se právě teďkon třeba probouzí, přemýšlí o tom, co si vezme dneska na sebe, jaké bude počasí, tak se na to pojďme rovnou podívat. Počasí. Já když jsem viděl, přátelé, dnešní předpověď, tak za mě to byla úplně značka ideál. Jasná polojasná obloha, odpolední maxima pouze 25 stupňů, což vlastně nedosahuje k žádným tropickým třicítkám. 25 je úplně na pohodu, příjemně, aby ukazovalo jedničku, tedy mírnou zátěž. Takže za mě takhle, nevím samozřejmě, jak to máte vy, někdo má rád větší teploty, někdo má rád menší teploty, ale za mě ten dnešní den je úplně tak nějak jako OK. A takhle, kdyby bylo prostě třeba celý rok klidně, tak by mi to vůbec nevadilo. Samozřejmě už jsem koukal i na předpověď na víkend a tam už se budeme pohybovat okolo 30 stupňů, takže o víkendu venkovní aktivity to jistí ideálně nějaká koupačka. My jdeme dál na muziku Toys, Daft Punk, Matrix, Future Bound, Meduza anebo Ale Farben.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Na Dance Radio se nám blíží 8 hodina raní, ještě jednou krásné dobré ráno, pokud právě teď jste nalodili ty nejvíc taneční vlny v České republice 89 a 102,9 FM, tady je Dance Radio a taky čtvrteční raní fresh. Právě nám dohrál Alefarben The Rhythm, no a my už za pár okamžiků si povíme něco o soutěži, která přistane v našem éteru už v pondělí, takže držte vlnu, pokud chcete vyhrát nějaký lupeny, já ještě neprozradím na co, stačí jenom ladit Dance Radio a v příštím týdnu můžete vyhrát hned několik lístků. O co jde, tak to si řekneme už za chvíli, do té doby ale si zahrajeme ještě třeba Ten Snake a Coma Cat.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Classic zmrzlinový Core Note Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz. Dance Radio. Dance Radio.

Krásné dobré ráno s Dance Radiem na vlnách 89 a 102,9 FM. Antonín Herberg, Forget About You, právě teďkon věc, která nám uzavřela první 60-minutovku čtvrtečního ranního Freshe Sandy Roadem a my se pomaličku dostáváme do té druhé části. Mezi 8 a 9 nabídneme třeba Bacon.

Jdeme na to, před námi dalších 60 minut čtvrtečního ranního freše s tou nejlepší taneční muzikou, 8 hodin, 1 minuta k tomu a my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Ropa na světových trzích opět zdražuje kvůli obavám z narušení dodávek z Blízkého východu. Trhy reagují na obnovení vojenských střetů mezi USA a Íránem a na útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Výdejní boxy chybí v 17 z těch obcích do 5000 obyvatel, tedy téměř ve třetině těchto obcí. Tvoří přitom 87% všech měst a vesnic v Česku. Vyplývá to z údajů Asociace pro elektronickou komerci. Po chladnějších a deštivějších dnech opět dorazí do Česka teplejší vzduch. Do konce týdne bude převážně slunečno a teploty budou o víkendu stoupat až k tropickým 30 stupňům. Sluneční charakter počasí s vysokými teplotami by mohl vydržet i příští týden, ale mohou se objevit i přehánky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 8 hodin 13 minut k tomu, krásné, dobré čtvrteční ráno, pokud jste právě teďko naladili. Už tam nějakou dobu probíhá čtvrteční ranní fresh a právě teďko nám dohrává Baker Matt s peckou Baby. No a my se jdeme teďko podívat na tu soutěž, která míří sem k nám na Dance Radio. Na konci července a na začátku léta, teda na začátku srpna, teda na přelomu léta, v Jezero Moss bude hostit další vydání největšího drum and bassového festivalu na světě Let It Roll. A my tady pro vás budeme mít od příštího pondělí, od příštího týdne lístky, který vy můžete vyhrát a tak se můžete dostat na tenhle ten skvělý festival plný drum and bassový hudby a dalších různých subžánrů úplně zdarma. Jediný, co pro to bude příští týden chytit ve vysílání Dance Rádia výherní song a dovolat se samozřejmě jako první. No a když se podíváme na line-up, tak samozřejmě Let It Roll Summer 2026, jednoduše nabitý skvělýma jménama, čeká vás Jason Status, Pendulum, Camo Encrude, Back to Back, Mayfus, bude taky Hybrid Minds, Coven, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Don Diablo Present, Control Aldi Lee, to je hrozně zajímavý projekt, protože vlastně Don Diablo jako vizionář elektronické taneční hudby přesedlal vlastně tady s tím projektem na taky na tu scénu drum and bassu, protože Dona Diabla známe převážně z té future house scény a nebo respektive z té houseové scény, takže si myslím, že tohle to bude hodně zajímavý vidět živě. No a samozřejmě potom několik dalších desítek jmen, takže Jezero Most 37. až 1.8. lístky na Let It Roll můžete už od pondělka vyhrávat tady u nás jedině na Dance Radio. Tak já přeju šťastný lov a my na Dance Radio jdeme dál za muzikou. Za chviličku už Chicane a Fede Legrand, Netsky a nebo taky Robin Schulz.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
2: Trafíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: Jedna z těch novějších věcí je od Robina Schulze společně s Barbs Better Times právě teď konféteru na 89 a 120,9 FM v rámci čtvrtečního ranního freše. 8 hodin 30 minut k tomu, před námi ještě celá půl hodinka, my se ale půjdeme teď podívat na to, jak to dneska vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: Co se týče předpovědi, tak jak už jsem to říkal v minulé hodině, tak ani v této hodině se to nezměnilo. Prostě za mě dnešek značka ideál. Koukám ze studia, nádherný azuro, jasná obloha. Odpoledne by nám mohly přijít pár mráčků, ale uvidíme, třeba se to nenaplní. A denní teploty, teď dobře poslouchejte, si myslím, že takhle by to mohlo vypadat normálně celý rok. Maximální odpolední teploty 25 stupňů. Bio ukazuje jedničku, mírnou zátěž, ale těch 25 stupňů, to je prostě úplně takhle by to mělo vypadat, jak já říkám, každý rok. Ale samozřejmě nebudu brát nikomu to, že někdo má rád třicítky, někdo má rád dvacítky, prostě to je, každý máme rád jinou tu teplotu. Nicméně 25 za mě ideál, o víkendu už se dočkáme zase tropických teplot, tedy někdy okolo 30 stupňů.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

8 hodin 50 minut k tomu, to je aktuální čas na Dance Radio, právě teď dohrává Deková I'm Gonna Make It, právě teď Féteru na 89 a 120,9 FM. Je tomu tak, přátelé, 10 minut nás dělí od 9. hodiny raní, no ale po 9. tady je připraven pro vás další skvělý program, třeba v podání dopoledního driveu s kolegyní Katie, anebo taky odpolední show s Michaelem C. A taky nesmím zapomenout na to, protože dneska máme čtvrtek a to znamená, že od 18 hodin startuje naše staniční hitparáda Dance Radio Chart a pro vaše oblíbené tracky můžete hlasovat na webu Dance Radio. Každý týden se samozřejmě dozvíte, jestli ten váš oblíbený track, pro který jste hlasovali, se dostal na pozici, kterou jste mu přáli nebo kterou jste se snažili dosáhnout právě tím, že jste pro něj hlasovali. My do 9. hodiny určitě zahrajeme ještě Camel Fat a Josh Giga.

Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland. Dance Radio.

Artful Dodger, Romina Johnson, Moving Too Fast, právě teď kon, Féteru na 89 a 102,9 FM. Jednu minutu před 9 hodinou raní, což znamená, že já se s vámi pomalu, ale jistě rozloučím, popřeju vám pohodový čtvrtek, vlastně už dneska můžete mít vlastně takový ty plány, co si uděláte o víkendu, kam třeba vyrazíte. Upozorňuji, že mají být tropické teploty, takže přes den bych to viděl na nějakou jakoby koupačku a večer samozřejmě nějaký třeba lehkej mejdánek, protože co? Protože jsou prázdniny, máme léto a i pro nás pracující, kteří pracujeme normálně, tak je to léto vždycky takový víc jakoby na pohodu, jo, jako netlačí se moc, takže si myslím, že nebo respektive doufám, že to takhle máte i vy podobně a že si můžete v létě tak trošku, jak se říká, odfrknout. 9 hodin ráno právě teď, mějte se krásně, užijte si čtvrtek, zítra v 7 hodin ráno jsem tady zase jako na koni a teď už po 9 dopolední Drive Skatey, mějte se krásně, ahoj. Dance Radio News. Dostupnost hypoték se na počátku léta opět zhoršila. Průměrná nabídková sazba úvěru na bydlení u tuzemských bank činila v prvních červencových dnech 5,32%. Ukazují to data Swiss Life Hypo Indexu. Policisté dostanou finanční injekci více než 500 000 000 korun na svůj výzbroj, výstroj, pořízení techniky, ale i na platy, odměny i peníze za zvýšené pohotovosti a přesčasy příslušníků v rámci bezpečnostních opatření proti terorismu. Překvapivý případ řeší policisté v Orlové na Karvinsku. 19-letá dívka se tam rozhodla, že zkusí získat řidičský průkaz bez absolvování autoškoly, jenže narazila na falešného pracovníka autoškoly, takže nyní nemá ani řidičák, ale ani poplatek ve výši 47 000 korun, který podvodníkovi zaplatila. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, já vám přeji nádherný ráno. Za náma The Nox a taky Captain Cuts a House Party. A to ve speciálním mixu od Olivera Diska. A já vám přeji naprosto nádherný ráno. Právě tímhletím trackem odstartoval i čtvrteční dopolední drive na frekvencích Dance Rádia. A to s datem 9. července. Máme dneska čtvrtek, už se nám to lehce víkendí. Každopádně všichni školou povinní mají prázdniny. A myslím si, že taky super počasí k tomu, takže pokud zrovna nemusíte nic, máte dovolenku a relax, tak věřím, že si budete užívat i dnešního nádherného počasí, který nás dneska čeká. A taky nás čeká spoustu skvělý hudby, spoustu novinek v Éteru Dance Rádia a taky plno zajímavostí napříč témat, ať už se jedná o novou hudbu, festiáky, taky dovolený a různě další zajímavosti, tak to všechno vás dneska čeká v průběhu celého rána a dopoledne. Za chviličku už česká produkce Viktor Tela, ať dáme si novinku od Norma Jean Martin, DJ Fresh a nebo Deadmau5. Takže krásný ráno, jsme Dance Radio a buďte s náma.
1: Stálice trancové taneční scény exkluzivně Česku.
2: Hello Czech Republic, this is Armin van Buuren and you're with Dance Radio.
1: Pořad, který má miliony fanoušků po celém světě. Pořad plný trancové muziky a hostů.
3: Are you guys ready for a set of drums? Put your

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: přátelé, za náma nádherná věc. Nevím jak vy, ale tato věc od Ed Mouse je naprosto jakoby éterická. Science, ten vokál, ten klavír, to intro. Vždycky, když to slyším, tak jsem z toho úplně unešená a jenom to potvrzuje, že prostě Ed Mouse je opravdu mega, mega, mega skvělý producent. A nejenom producent, on toho dělá opravdu spoustu, i ty jeho speciální vizuály a speciální show. Audiovizuální, to si myslím, že je potřeba určitě vidět. Ale co je taky důležitý vědět, tak to je důležitá informace, která se týká našeho vysílání a taky příštího týdne, protože všichni fanoušci drum and bassu a lámaných beatů by měli rozhodně, ale rozhodně pozorně ladit celý příští týden, protože my pro vás máme lupeny na lety troll. Je to tak, budeme rozdávat celý příští týden speciální lupeny a to na celý festiák, takže ti z vás, kdo třeba ještě stále váhá a ti z vás, kdo ještě třeba neví, jestli vyrazit, anebo si nejsou jistí, anebo by chtěli třeba ušetřit, tak si myslím, že bude příležitost, protože my samozřejmě vám budeme nadělovat lístky. A co je určitě důležitý, pozorně ladit Vlny Dance Rádia a každý den vlastně sledovat výherní skladby, protože ty výherní skladby budou se stavit v podání těch hlavních hvězd, který vystoupí právě na letošním ročníku, ať už jsou to Pendulum, Wilkinson, Jason Status a tak dále. No a ve chvíli, kdy zazní výherní skladba, tak byste měli točit linku 257-400-333 do našeho studia. Kompletní info najdete už i brzy na našich sociálních sítích. Soutěž vypukne už v pondělí 13. července, potrvá do pátku 17. července a samozřejmě celý týden se budeme věnovat lety trollu, dozvíte se spoustu důležitých informací a tak dále. A hlavně držíme pěsti, protože soutěžíme opravdu kompletní příští týden. Takže buďte napříjmu a nenechte si to ujít, protože to může být mega, mega skvělý.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Paris Fred Again a This is Rio Disappear. Musím říct, že vždycky, když slyším něco, kde se podílí Fred Again nebo dělá Fred Again, pro mě je to v posledních letech jeden z nejlepších umělců, co tady vůbec máme na elektronické scéně, a těžko bych hledala slova, co se týká jako liveka, který jsem zažila v Berlíně, teď už je to 3 roky zpátky, a pokud jste nebo budete mít někdy příležitost vidět Freda naživo, tak fakt doporučuji si ho vychytat na koncertě a jeho live, protože je to neskutečná atmosféra. Když už jsme u Freda Gaina, tak ten třeba na podzim vyráží na indický tour. Úplně poprvý bude hrát tak před indickým publikem. No a samozřejmě i tady je o to velký zájem. A to až tak veliký, že dokonce Fred Gain a jeho tým přidal další 2 termíny v rámci tohohle tour, který startuje tady už v listopadu. Těch dat je hned několik, zahraje třeba v Dillí, zahraje taky v Bengaluru a na dalších místech, no a ty další 2 data už jsou oficiálně samozřejmě přidány do toho tour a samozřejmě lidé, fanoušci, nebo i třeba vy, kdybyste byli v Indii a zrovna chtěli vychytat Freda Gaina, tak už je možnost si samozřejmě lístky zakoupit. A musím říct, že celkově tour po Indii, to si myslím, že musí být velký zážitek, protože je to zase úplně něco jiného hrát v této zemi. Obecně tato země je úplně jako jiná oproti těm dalším, takže věřím, že to bude zážitek. Tolik tady novinky okolo Fred Gaina, za chviličku už se dáme další muziku do 10. hodiny. 100% stihneme Kenna Grace a nebo taky Depeche Mode, takže příjemný poslech.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky

0: koruny na litr paliva Shell na první tři tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
1: Máte chuť?

0: zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Je to ani starý kousek od Disclosure, Sam Smith a Leč, nádherná věc. Teď už jsou ale připraveny nejčerstvější zprávy s Endym, pojďme na ně, hezký ráno. Dance Radio News.
1: Ropa na světových trzích opět zdražuje kvůli obavám z narušení dodávek z Blízkého východu. Trhy reagují na obnovení vojenských střetů mezi USA a Iránem a na útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Výdejní boxy chybí v 17 z těch obcích do 5000 obyvatel, tedy téměř ve třetině těchto obcí. Tvoří přitom 87% všech měst a vesnic v Česku. Vyplývá to z údajů Asociace pro elektronickou komerci. Po chladnějších a deštivějších dnech opět dorazí do Česka teplejší vzduch. Do konce týdne bude převážně slunečno a teploty budou o víkendu stoupat až k tropickým 30 stupňům. Sluneční charakter počasí s vysokými teplotami by mohl vydržet i příští týden, ale mohou se objevit i přehánky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Jam Coke a Everything You Need na frekvencích Dance Radio. Máme 5 minut po 10:45. No a my už se pojďme podívat opět do světa hudby a momentálně, pokud sledujete mezinárodní, asi jednu z nejznámějších světových anket, tak určitě budete znát anketu DJ Mag Top 100. A momentálně už bylo spuštěno hlasování a nominace do Top 100 DJs. Přesně tak, anketa popularity a oblíbenosti. Záměrně neříkám nejoblíbenějších DJů, ale spíše, nebo jako nejlepších DJů, ale spíše přesně nejoblíbenějších DJů. No a tohleto hlasování je momentálně otevřeno do 16. září do půlnoci, kdy můžete přímo na webu djmag.com nominovat a hlasovat a konkrétně i na webu Top 100 djsvote.djmag.com a vy tady můžete ovlivnit dost zásadním způsobem, který DJ a producent z celého světa získá tohleto speciální ocenění. A pojďme si říct, že dlouhodobě tady boduje napříč žánry spoustu skvělých lidí, jako jsou třeba Martin Garrix, Armin van Buuren, Charlotte David, Miss Monique, David Guetta a tak dále. Takže pokud chcete být součástí téhle ankety, není nic našího, než právě navštívit web DJ Magu, a zahlasovat, vyplnit svoje kontaktní údaje a pak už jenom čekat, jak to celý dopadne v rámci letošního ročníku. No, nechme se překvapit. Za chviličku už Subsonic a Side to Side.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z 1000 produktů za ty nejnižší ceny. Podrobno

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Sami Virči, Nostalgia na frekvencích Dance Rádia 10.38, aktuální čas, my pokračujeme dál. Výborný track, musím říct, a doufám, že jsme vám předali obrovské množství energie, který si myslím, že je potřeba i při čtvrtku, no a my už se pojďme podívat opět do světa hudby. A pokud máte rádi muzikanta, producenta Bonoba, neboli Bonobou, tak to je můj velký oblíbenec, tak musím říct, že jsem na jeho sociálních sítích objevila opravdu skvostný video a právě Bonobo momentálně má venku i novej single, konkrétně novou skladbu, která je venku, jmenuje se Drift a objeví se také na připravovaném albu Bonoba, který mimochodem avizoval a mělo by být ještě letos na podzim. No a právě Bonobo upozornil na novej track Drift nádherným videem na svých sítích a konkrétně ten single sdílí ze studia s Aroyem Aftabem, kde tam hrají nádhernou skladbu a ta skladba není jenom jedna, jsou nakonec dvě, takže rozhodně doporučuji si zapnout sociální sítě Bonoba a můžete se lehce navnadit na novou tvorbu a také na to, co nás čeká už na podzim. Nová deska se jmenuje Distance in Static a vyjde konkrétně 11. září u Ninja Tune, takže se máme rozhodně na co těšit a já mám úplnou husinu, protože Bonobo dlouhodobě patří mezi mý fakt velký oblíbence, tak se to dejte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: Matušky Matt v éteru Dance Radio 10.52, aktuální čas, my pokračujeme dál, doufám, že máte krásný dopoledne a také připomínám aplikaci Dance Radio ve vašem telefonu, to je už jako věc, která by měla být, pokud náhodou ještě ne a třeba naše apka tam není pořád u vás, tak byste to měli napravit, protože je zdarma k dispozici pro iPhony i Androidy, ale hlavně díky tomu můžete celý léto nás hladit úplně kdekoliv se budete nacházet, ať už někde na dovče, na druhém konci světa, nebo třeba na festiáku, nebo v autě během vašich cest, takže díky tomu s náma můžete být ve spojení 24/7, kromě toho tam máte info o našem playlistu, o našich pořadech a tak dále. Takže doporučuji aplikaci Dance Radio mít ve vašem telefonu a díky tomu budete s náma v kompletním permanentním spojení, což si myslím, že je super.
1: Máte chuť na

0: Zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Dáš se praku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

Od Calvina Harrise Weekend Come Together na frekvencích Dance Radio a zavřeli jsme 10. hodinu a otevíráme hodinu 11. poslední hoďka v rámci dopoledního driveu pro dnešní den. Za malou chvíli Lucas and Steve a Warp.

0: mezi 11. a 12. hodinou omrkneme festiáky. Budu mít pro vás docela vzácný rady, pokud řešíte nějaký organizační věci a máte třeba fobii z davů. Tak poradíme, jak zvládnout takovej festival pro 10 000 lidí. A zároveň taky budu mít pro vás kulturní tipy, abyste věděli, kam třeba dneska vyrazit. 2 minuty po 11. teď už Andy a zprávy, pojďme na ně. Dance Radio
1: News. Dostupnost hypoték se na počátku léta opět zhoršila. Průměrná nabídková sazba úvěru na bydlení u tuzemských bank činila v prvních červencových dnech 5,32%. Ukazují to data Swiss Life Hypo Indexu. Policisté dostanou finanční injekci více než 500 000 000 Kč na svůj výzbroj, výstroj, pořízení techniky, ale i na platy, odměny i peníze za zvýšené pohotovosti a přesčasy příslušníků v rámci bezpečnostních opatření proti terorismu. Překvapivý případ řeší policisté v Orlové na Karvinsku. 19-letá dívka se tam rozhodla, že zkusí získat řidičský průkaz bez absolvování autoškoly. Jenže narazila na falešného pracovníka autoškoly, takže nyní nemá ani řidičák, ale ani poplatek ve výši 47 000 korun, který podvodníkovi zaplatila. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: skoro 11:45 a 2 minuty k tomu stávala dítě čtvrteční dopolední drive. Dneska do 12. hodiny i dneska jsem tady s váma, stejně jako každý všední den. No a my pokračujeme dál a mrkneme se na hudební festivaly, protože to je teďka ta nejvíc čerstvá sezóna. Třeba dneska nebo včera už začal Pohoda festival. No a pokud se třeba chystáte i na další festiáky, ať už tady v Česku, tak i v zahraničí, tak samozřejmě jedním z velkých témat je ta příprava a taky to, jak to jako zvládnout na místě. A taky je celá řada lidí, kteří třeba hrozně rádi by si jeli poslechnout svého oblíbence, interpreta, DJ, producenta nebo kapelu, ale třeba dost bojují se sociální úzkostí. Co to znamená, že prostě lidé se bojí většího počtu lidí na jednom místě, což pojďme si říct, že na těch festiákách je jako brutální a to hlavně třeba v zahraničí. No ale i odborníci radí, jak se třeba nenechat tím odradit a i přesto, pokud třeba někdo z vás zrovna poslouchá a má to hodně podobně, že by rád si ho poslechnout nějakou muziku, ale nechce se vám do těch davů, tak samozřejmě je dobrý se na to trošku připravit, trošku třeba taky si vyzkoušet nějakou i akci jako menšího typu. No a neznamená to, že se musíte úplně odprostit a že si tyhle ty festiáky musíte nechat ujít, ale třeba odborníci radí, že si můžete vybrat na nějaký menší stage, nějaký oblíbený interprety a nebo zároveň třeba vyrazit jenom na den a noc, na otočku, kdy to je jako v pohodě. A pokud teda fakt jako trpíte jako velkou tou paralýzou, že vlastně prostě fakt jako po nějakým čase se pak dostanete do nějakého nepříjemného stavu, tak je dobrý prostě odejít z toho davu, dát si chill, dát si nějakou pohodičku, zajít na jídlo nebo třeba i opustit areál na chviličku a pak se třeba vrátit a jít na daný koncert a tak dále. To všechno s tím vším se dá pracovat a právě jsem pročetla takovou jako docela studii odbornou, kde právě lidé, kteří mají sociální úzkosti různých typů, tak i to se dá zvládnout a nemusíte si nechat ten oblíbený festival s oblíbeným interpretem ujít. Takže držím pěsti, pokud je to třeba i váš případ a věřím, že to zvládnete a že hlavně na sebe budete hodní. Za chviličku už Black Caviar, Wilkinson a nebo taky Bratři.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Roudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Dance Radio. Dance Radio. Walk in the trunk, just drop the whole

0: Party Service.
1: Kulturní servis je připravený, máme 4 minuty po 11:30 a pojďme se podívat, kde se co děje. Začneme na festiákách, pokud jste třeba na cestě na pohodu, tak určitě Pohoda Festival až do neděle na Slovensku. Dneska třeba hlavními hvězdami jsou partička Gorillaz, no a další dny tady vystoupí Prodigy a The Cure a spoustu dalších kapel, umělců, DJů a tak dále a kapel, takže věřím, že se to nenecháte ujít a že určitě vyrazíte. Pojďme se ale taky z Pohody přesunout na další akce, konkrétně do Prahy, kam můžete zavítat i dnes na spoustu koncertů do klubu. Třeba Jazz Dog nabídne Sarah The Adams od 21 hodin. Dneska vás čeká taky partička v Rock Café The Real Mackenzies od 20 hodin. V Cargo Galerii to bude žít taky dneska s partou i Scream Never Ground od 19 hodin. No a pokud byste měli chuť třeba vyrazit ještě na další místa, tak v Groove Baru dneska s Tessy od 21 hodin. Těšit se můžete dneska v Crossu na Neuro DMB Night od 20 hodin s celou partou skvělých DJs. No a vyrazit můžete i na čtvrteční mejdánek do Krymský, kde se na vás těší Lukas Holan a Simon. No a ještě doporučím třeba příjemný koncert v rámci Petrolife v Petrohradském kolektivu. Od 19 hodin se na vás těší velmi zajímavá písničkářka, a to Adriana Morn. Tolik tipy na zajímavý akce, tak věřím, že i dneska třeba někam vyrazíte.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: byla taková groovy bounce věc John Summit a All the Time na frekvencích Dance Rádia a před náma ještě poslední dva kousky. Dáme si Robosonic a Space Motion a pak už zprávy a počasí v celou a já se, přátelé, loučím. Za chviličku 12. hodina, pravděpodobně pro řadu z vás doba oběda, nějaká pauzička, takže doufám a věřím, že toho využijete a taky, že zvládnete dnešní odpoledne, ať už vás čeká cokoliv, třeba v práci, možná máte volno, tak to je ta lepší varianta a pokud třeba musíte být v práci, tak snad vám to dneska uteče rychle a budete mít co nejméně povinností. A odpoledne už se na vás těší dnes kolega Mikey po 14. hodině a máme dneska čtvrtek, to znamená, že můžete ladit v podvečer a večer naše pravidelné pořady. Třeba začneme hitparádou Dance Radio Chart od 18 hodin, pak taky Tiesto, Armin Van Buren, Music of Freedom, to všechno dneska v podvečer a večer, takže to bude velkolepý. Doufám, že s náma budete až do večera, ať už nás ladíte třeba na našich frekvencích anebo skrze naše apku. Těším se opět zítra po 9. Mějte se krásně.
1: Máte chuť na

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Ropa na světových trzích opět zdražuje kvůli obavám z narušení dodávek z Blízkého východu. Trhy reagují na obnovení vojenských střetů mezi USA a Íránem a na útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Výdejní boxy chybí v 17 z těch obcí do 5000 obyvatel, tedy téměř ve třetině těchto obcí. Tvoří přitom 87% všech měst a vesnic v Česku. Vyplývá to z údajů Asociace pro elektronickou komerci. Po chladnějších a deštivějších dnech opět dorazí do Česka teplejší vzduch. Do konce týdne bude převážně slunečno a teploty budou o víkendu stoupat až k tropickým 30 stupňům. Sluneční charakter počasí s vysokými teplotami by mohl vydržet i příští týden, ale mohou se objevit i přehánky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night.

0: zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr Krystal nebo krupici v Bila klubu za 9,90 a Olma máslo v Bila klubu za 22,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u Jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Dostupnost hypoték se na počátku léta opět zhoršila. Průměrná nabídková sazba úvěru na bydlení u tuzemských bank činila v prvních červencových dnech 5,32%. Ukazují to data Swiss Life Hypo Indexu. Policisté dostanou finanční injekci více než 500 000 000 Kč na svůj výzbroj, výstroj, pořízení techniky, ale i na platy, odměny i peníze za zvýšené pohotovosti a přesčasy příslušníků v rámci bezpečnostních opatření proti terorismu. Překvapivý případ řeší policisté v Orlové na Karvinsku. 19-letá dívka se tam rozhodla, že zkusí získat řidičský průkaz bez absolvování autoškoly. Jenže narazila na falešného pracovníka autoškoly, takže nyní nemá ani řidičák, ale ani poplatek ve výši 47 000 korun, který podvodníkovi zaplatila. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: těší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Dance Radio.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

Ropa na světových trzích opět zdražuje kvůli obavám z narušení dodávek z Blízkého východu. Trhy reagují na obnovení vojenských střetů mezi USA a Iránem a na útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Výdejní boxy chybí v 17 z těch obcích do 5000 obyvatel, tedy téměř ve třetině těchto obcí. Tvoří přitom 87% všech měst a vesnic v Česku. Vyplývá to z údajů Asociace pro elektronickou komerci. Po chladnějších a deštivějších dnech opět dorazí do Česka teplejší vzduch. Do konce týdne bude převážně slunečno a teploty budou o víkendu stoupat až k tropickým 30 stupňům. Sluneční charakter počasí s vysokými teplotami by mohl vydržet i příští týden, ale mohou se objevit i přehánky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: krásný odpoledne po pauze s Whitey on the World otvírá k naší společný taneční seance. Dneska s váma až do 19. Michael C, protože v 6 si ještě střihneme hit parádu Dance Radio Chart. Těším se na to. Taky přejeme drahoslavám jen to nejlepší k svátku. Dneska je váš den a my k tomu budeme hlavně hodně hrát. Taktéž prozradím, kde dnes a v sobotu budu vystupovat na Mejdanech, tak se můžeme případně potkat. Do té doby je Oliver Tree, Fisher nebo Kenin a jejich Power. A taky pozvánka na dnešní pořady na Dance Radio.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

úžasná novinka v našem vysílání Hot Since 82 a Shades of Rhythm, Shade It. Pojďme se podívat na další tři nový kousky, které se právě od dnešního dne přidali do rotace. To je XVL, Whatever Turns You On, opět výborná věc. Vrací se k nám taky tuzemský producent Epoch Noir, tentokrát s panem Snowflake, In A Box.

0: A poslední novinka tohoto týdne to jsou Dubs a Bobby Harvey Playground. Za chvilku Gorillaz Feel Good, Mark Knight, Example a nebo Rehab. Užijte si to.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: Aktuální hit od Rehaba Ghost Town, my jsme Dance Radio, krásný odpoledne, podíváme se v rychlosti do hit parády Dance Video Chart, protože v 18 nás čeká už letošní 27. kolo. Minulý týden jsme nasadili tři novinky, Lost Frequencies, Chrisa Avantgarda a tuzemský duo Buria D-Sax. Na stupních vítězů na trojce byla Islandium s Ellie Goulding, Don't Want Your Love, Epic Noir bral stříbro, Sandworm a Fisher zlato s hitem Rain. Kdo vyhraje dnes, to se dozvíte po 18. tak rozhodně poslouchejte další kolo hit parády. Do celý tu máme Oliver S, Bring Me The Horizon, a to v remixu Subfocuse nebo La Fuenteho a jeho Born To Make It, a o tom tu bude opět Andy a další zprávy, jsme Dance Radio.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Dostupnost hypoték se na počátku léta opět zhoršila. Průměrná nabídková sazba úvěru na bydlení u tuzemských bank činila v prvních červencových dnech 5,32%. Ukazují to data Swiss Life Hypo Indexu. Policisté dostanou finanční injekci více než 500 000 000 Kč na svůj výzbroj, výstroj, pořízení techniky, ale i na platy, odměny i peníze za zvýšené pohotovosti a přesčasy příslušníků v rámci bezpečnostních opatření proti terorismu. Překvapivý případ řeší policisté v Orlové na Karvinsku. 19-letá dívka se tam rozhodla, že zkusí získat řidičský průkaz bez absolvování autoškoly. Jenže narazila na falešného pracovníka autoškoly, takže nyní nemá ani řidičák, ale ani poplatek ve výši 47 tisíc korun, který podvodníkovi zaplatila. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance.

0: Flavor D, 10 lights, zlomený beat a ideální pozvánka na každý pondělí, kdy vysíláme od 18 do 20 hodin Rave on Air, tedy naši autorskou show, kde uslyšíte to nej z drum and bassu, spoustu DJs, producentů, rozhovorů, guest mixu a tak dále. A sledujte náš tým samozřejmě na danceradio.cz a taktéž na Rave on Air na konci potržítko, ideálně na Instači. Dnes pro vás samozřejmě chystáme taky další shows. Vidím v programu hitparádu Dance Radio Chart, tu si dáme spolu v 18, dále tu máme Tiesta, jeho Prismatic Radio Show, Armin van Buuren dorazí z State of Trance, Musical Freedom Radio Show taky nebude chybět a závěr vždy ve čtvrtek zařizuje Adam Beyer a jeho techno Drum Code Life. Teď už Superfly, Boys and Girls, anebo taky novinka od Epoch Noir a Madame Snowflake in a Box a pak se podíváme na to, kde se dnes a v sobotu uvidíme na večírku.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
11: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Timmy Trumpet, Frank Walker a John Martin, All My Life, my jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční muziku. Já jsem Michael C., kde se můžeme vidět a slyšet na Mejdanech, tak dneska už míříme směr Karlovy Vary, Mezinárodní filmový festival, od půlnoci do tří hrajou v Quiff TV parku. To nepřehlídnete, opravdu asi nejlepší party místo přímo před hotelem Thermal. No a v sobotu se těším na letním večírku v Roxy, kdy hraju od 23 hodin. Takže dneska Karlovy Vary, zítra, tedy v sobotu, Roxy. Oliver Heldens, John Summit a taky Hoš právě teď na Dance Radio.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Wilkinson, Kyoto Buck, Never Be Mine, my jsme Dance Radio a hrajeme nejlepší taneční muziku. Playlist vždycky na webu a v aplikaci danceradio.cz. Už za chvíli pokračujeme s naším tanečním výběrem. Dáme Who, San Francisco, Marco Melisson, Let It In, výborná to housovka, David Guetta, dále Clav, klasiku Sessio, Fastboy, dorazí z Beautiful Life a Basement Jacks pro změnu. Tají single Rendezvous. To vše právě u nás na 89 či 120,9 FM. Tak pojďme na to.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90 až do 14. července. Parkside, zvládnete to.
5: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
6: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

Ropa na světových trzích opět zdražuje kvůli obavám z narušení dodávek z Blízkého východu. Trhy reagují na obnovení vojenských střetů mezi USA a Iránem a na útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Výdejní boxy chybí v 17 z těch obcích do 5000 obyvatel, tedy téměř ve třetině těchto obcí. Tvoří přitom 87% všech měst a vesnic v Česku. Vyplývá to z údajů Asociace pro elektronickou komerci. Po chladnějších a deštivějších dnech opět dorazí do Česka teplejší vzduch. Do konce týdne bude převážně slunečno a teploty budou o víkendu stoupat až k tropickým 30 stupňům. Sluneční charakter počasí s vysokými teplotami by mohl vydržet i příští týden, ale mohou se objevit i přehánky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční muziku. Zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, bylo jí 75 let. V 80. letech naspívala především hit Total Eclipse of the Heart. K jejím slavným dalším písním patří taky Island či It's a Heartache. Zpěvačka byla hospitalizovaná v portugalském městě Faro. Lékaři na začátku roku uvedli do umělého spánku, aby podpořili její zotavení. 15. června média přinesla informaci, že Tyler je opět při vědomí, ale že je vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče. Umělkyně potom zrušila všechna svá vystoupení na letošní léto. Od nás další taneční servis, pojďme na to.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

0: Jsme Dance Radio. Zoo Praha má novýho chovnýho samce, žirafy nubijský. Jde o 8letýho Fina a přicestoval z nizozemského safari parku Bexebergen a má pomoct obnovit chov tohohle kriticky ohroženého poddruhu. Návštěvníci můžou Fina vidět ve výběhu Africká savana, a to v horní části zoo, kde je společně s 8 samicema. Aktuální pražský stádo tak tvoří 9 jedinců. No, má to tam teda Fin dobře zařízený. Další taneční muzika z vln Dance Radia.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Máte chuť na ledový?

0: zmrzlinový Core Note Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady jeden z radio a nejlepší taneční playlist je filmový festiák v Karlových Varech uvedl dnes ráno v české premiéře film Domovina. Za nějž režisér Pavel Pavlikovský získal v Cannes cenu za režii. Odehrává se v roce 1949, kdy Thomas Mann s dcerou Erikou přijíždějí po dlouhých 16 letech do Německa, aby zde převzal dvě ocenění. Jedno ve Frankfurtu, kontrolovaným Američanama, a druhý ve Výmaru. Jemuž naopak dominují Sověti. Uprostřed cesty dvojice zasáhne zpráva o nenadálý rodinný tragédii. Tenhle biják se chystá i do českých kin. Od nás další muzika v celou zprávě.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

0: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio News.
1: Dostupnost hypoték se na počátku léta opět zhoršila. Průměrná nabídková sazba úvěru na bydlení u tuzemských bank činila v prvních červencových dnech 5,32%. Ukazují to data Swiss Life Hypo Indexu. Policisté dostanou finanční injekci více než 500 000 000 Kč na svůj výzbroj, výstroj, pořízení techniky, ale i na platy, odměny i peníze za zvýšené pohotovosti a přesčasy příslušníků v rámci bezpečnostních opatření proti terorismu. Překvapivý případ řeší policisté v Orlové na Karvinsku. 19-letá dívka se tam rozhodla, že zkusí získat řidičský průkaz bez absolvování autoškoly. Jenže narazila na falešného pracovníka autoškoly, takže nyní nemá ani řidičák, ale ani poplatek ve výši 47 000 korun, který podvodníkovi zaplatila.
0: Počasí.
1: Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Tady jeden z rádia hrajeme nejlepší taneční muziku i po 17. Krásný čtvrtek. Odpolední teploty o víkendu se budou pohybovat nejspíš kolem 25 stupňů Celsia. Ojedinělé potom překročí tropickou 30. Ranní teploty budou klesat většinou na 15 až 10 stupňů Celsia. Přehánky se vyskytnou výjimečně, pravděpodobně budou jen slabí, a to při zvětšené oblačnosti na severu a severovýchodě území. Teplejší teploty nás čekají potom příští týden, ovšem nejspíš kolem 30 stupňů, ne víc. Uvidíme další muzika pro vás.

0: Gold Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Nejlepší taneční playlist jsme Dance Radio. Čtvrtfinálová fáze mistrovství světa začne už dnes, a to prestižním duelem Francie s Marokem. Ve Francii bude určitě poměrně živo. Zatímco evropský zástupce vyhlíží účast mezi nejlepší čtyřkou turnaje už po třetí za sebou, africký celek by chtěl oplatit Francouzům 4 roky starou porážku v semifinále světového šampionátu v Kataru. Výběr trenéra Deschamps na šampionátu vyhrál všech 5 dosavadních zápasů, v playoff si poradil se Švédskem a Paraguají a doufá, že vyhraje nad Marokem. Všechno začíná dnes od 22 hodin, od nás další playlist.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

Jsme Dance Radio, já se loučím, ale jenom na chvilku, za chvíli si totiž dáme ještě hit parádu Dance Radio Charts, nejlepší taneční muziku podle vás a podle vašeho hlasování. Od 18 bude spuštěný ovlivňování příštího kola taky na DanceRadio.cz. Takže za chvíli jsem tu zpět po hitparádě Tiesto, potom Armin van Buuren, Musical Freedom Radio Show anebo Adam Beyer. Dnes večer si vyberete.

0: and began to wobble. This is Stanley Unwin's Heini Hoffa with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Dance Radio News. Ropa na světových trzích opět zdražuje kvůli obavám z narušení dodávek z Blízkého východu. Trhy reagují na obnovení vojenských střetů mezi USA a Iránem a na útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Výdejní boxy chybí v 17 z těch obcích do 5000 obyvatel, tedy téměř ve třetině těchto obcí. Tvoří přitom 87% všech měst a vesnic v Česku. Vyplývá to z údajů Asociace pro elektronickou komerci. Po chladnějších a deštivějších dnech opět dorazí do Česka teplejší vzduch. Do konce týdne bude převážně slunečno a teploty budou o víkendu stoupat až k tropickým 30 stupňům. Slunečný charakter počasí s vysokými teplotami by mohl vydržet i příští týden, ale mohou se objevit i přehánky. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
2: We have had some technical problems. Now give me a beat. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.

0: Jsme Dance Radio a hrajeme nejlepší taneční playlist podle vás. Za náma jsou tři novinky v hitparádě Dance Radio Chart, Bless, Terms and Conditions, Rex Records, Oli Knight, Starting Right Now a taky another featuring 54 Ultra. Talk to you. Hlasuje se na našem webu a my jdeme do komplet žebříčku. Užijte si ho. Dance Radio Chart.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
8: Dance Radio Chart.

0: hvězdka pro tento týden v Dance Radio Chart Fisher z prvního místa. Aktuálně u Zmul Brambory. Rain, nástupních vítězů tyhle tři pecky. Na trojce Norma Jean Martin Encore, Big Dreamers. Z novinky na dvojku se dostali Lost Frequencies s Nathanem Nicholsonem, So Much Beauty Around Us. A zlato dnes Ailenium a Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Do hitparády se hlasuje klidně hned teď, jednou denně, až do středy do 15. a to na webu danceradio.cz.
1: Třetí místo.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio. Go, go, go. Fast track to a new era.

reality.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.